0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.

Hit Rádio 90.

Hit Rádio 90.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
1: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
2: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
3: Stěhování Krbec všechno zařídí.
4: stěhovanikrbec.cz.
3: Stěhovací a vyklízecí služby.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
6: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.

0: Krásné ráno všem napřímu, tady je Hit Radio 90 s Vanesou Paradis, Be My Baby 653. No a taky se dozvíme, jak to jede.
1: Na Písecku před Veselíčkem směrem od Milevska se střetlo osobní auto s motorkářem. Počítejte s omezením. Na výjezdu ze Svatavy do Sokolova před mostem se srazila dvě osobní auta. Projedete jedním pruhem. A na dálnici D1 na 127. kilometru ve směru na Prahu stojí na vozovce porouchané vozidlo. Dejte pozor.
0: A ještě pozor, v ulici Novovysočanská v Praze máme hlášenou před chvílí nehodu. Dvě havarovaná vozidla a překážka na vozovce. Průjezd se zvýšenou opatrností. Na místo jedou složky IZS.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
6: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
5: Všechno najednou?
7: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
8: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
10: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
11: Už zase nejde internet.
12: A Wi-Fi je pomalá.
11: Ne.
13: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
14: Yeso!
15: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
16: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
17: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
18: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
19: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
18: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
19: Více na herman.cz.
20: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
21: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
22: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
21: na akci Letňany nejen dětem.
22: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
21: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
22: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
21: tombolu z dárky
22: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
21: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma.
22: Letňany nejen dětem. 29. a 30. května na v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
23: Hit Radio 90.
0: Tak kdybyste to nepoznali, Do Česka přišlo to ochlazení, jak se o něm mluví od neděle. A jak má být dnes? Jasno až polojasno. A nejvyšší teploty nepřesáhnou 25.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Přeju vám moc pěkný ráno, vítejte zpátky na Hit Rádiu 90. Je čtvrtek, 28. května, 2 minuty před 7. A zalevil jsem v archívu, abychom zjistili a věděli, co se řešilo před 30 lety, tedy 28. května 96. Co se řešilo? Václav Klaus, NATO, schodek a demonstrace v Poldi Kladno. Je to pořád do kolečka. Já se jmenuji Vláďa Řepka a tohle je Mariah Carey a dobře děláte, že vstáváte s Hit Rádiem 90.
1: Hit Rádio 90.

0: Pěkné ráno v 7.10, čtvrtek, startujeme s YouTube, jsme Hit Radio 90 a tohle je výlet na začátek téhle dekády, přesně do roku 1991. YouTube byli skvělí tehdy, ale jsou i dneska a na světě je od Velikonoc i jejich nová duchovní deska. Dál budeme hrát nejvíc 90 v českém éteru, za chvilku třeba Aerosmith. A počkejte, jestli chcete vědět, jak získat lístky na Stinga, Manic Street Preachers nebo Nicka Cavea úplně zadarmo. Za chvilku na Hit Radio 90.
1: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
2: Tak teď je ten správný čas.
1: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
2: Nejvyšší výkupní ceny.
1: Peníze i hned na ruku.
2: Vše vyřídíme za vás.
1: Přebereme záruky.
2: Nabízíme i možnost protiúčtu.
1: Přijeďte.
2: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
1: Tým Autocentra Davokár.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.

0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
7: Nova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
8: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
7: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
8: Když vysavače,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Adora Hotel Resort v oblíbeném tureckém Beleku. Pětihvězdičkový rezort u písečné pláže nabízí bazény, tobogány, sportovní vyžití i prostor pro odpočinek. Ideální pro rodiny, páry i všechny, kteří chtějí dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. Vyrazte z Coral Travel a užijte si Turecko naplno.
12: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
15: Devadesátky jsou zpátky.
16: Hit

0: 90 non-stop. Hit Radio 90.
1: Come here, baby.

Pět minut před půl osmou, Aerosmith, příjemný ráno. Mimochodem, Stinga a Fields of Gold znáte, že? Já si ho tu jenom odkládám na pondělí, ale ne jen tak pro nic za nic, protože přesně tohleto bude výherní písnička. Jakmile někdy uslyšíte Stinga během pondělí 1. června a my ho pustíme, slibuju, že ho pustíme, tak máte v kapse úplně zadarmo dva lístky na festival Metronom, který se koná 19. až 21. června. A když se nezadaří v pondělí, tak soutěžit budeme celý týden. A to jak ve vysílání, tak na sociálních sítích, takže se vyplatí nás poslouchat, sledovat a za to dáme vstupy na živýho Stinga, Manic Street Preachers nebo úžasného Nicka Cavea. 7.26, jsme pořád Hit Radio 90 a teď už It's My Life a Dr. Alban. Krásný ráno.

0: Lucie. Dobré ráno, 7.36. Lucie mimochodem vystoupí o víkendu v Bohnicích na festivalu Mezi ploty. No a při té příležitosti se kluci nechali slyšet, že už roky spolupracují s koučem. No jo, jedna z největších českých kapel občas potřebuje někoho, kdo uklidní emoce, nasměruje energii a zabrání tomu, aby se členové navzájem poslali do hudebních dějin třeba. Já jsem Vláďa, za chvilku na Hit Radio 90 pro vás mám třeba Queeny.
1: Zóna lásky. Zóna lásky. To jsou 2 hodiny nejkrásnějších love songů. Každý den v 10 večer na Hit Radio 90.
2: Mironet, nová dvojka a šop roku fandí Česku.
3: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
2: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: 7 minut před 8. Soul Asylum. Pěkné ráno, zítra Rádiem 90. A asi vás zajímá, jak to jede.
1: Na dálnici D1 na 136. kilometru ve směru na Prahu máme hlášenou nehodu, dejte pozor. Na trase z Turnova na Liberec za Hodkovicemi nad Mohelkou se střetlo osobní auto s nákladním. Projedete Kyvadlově. A taky na trase z Benešova na Tábor za Miličínem se střetlo osobní auto s nákladňákem. Počítejte se zdržením v koloně.
2: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
7: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
9: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
11: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
12: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
13: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pop a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz.
14: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
15: Vytáhni Jendu!
16: Co říkáš? Výtahy jedna?
15: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
16: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
15: Povídám, vytáhni Jendu!
16: No jo, výtahy jedna!
17: Teď my už máme výtahy jedna.
16: Jendo!
18: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
15: Jendo, ty seš ale bedna!
19: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
20: On air. On air. Online. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Stát podle premiéra Babiše zvažuje pro uživatele kratomu zvýšit věk na 21 let nebo ještě více regulovat prodej. Odborníci z různých oborů se u kulatého stolu na úplném zákazu neshodli. Systém okamžitých plateb se příští rok rozšíří i na transakce prováděné v eurech, informovala o tom Česká národní banka. V současnosti systém umožňuje převody peněz v korunách. Podvodníci zneužívají jména policistů z Jablonce. Tamní územní odbor už přijal řadu telefonátů od lidí, které se pokusili podvodníci připravit o peníze. Ověřovali si, zda jim policisté skutečně volají. Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh na jmenování generálporučíka Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Tím se splnila zákonná podmínka. Prezident ho tak může jmenovat. A české hokejisty dnes na mistrovství světa v Curychu čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku. Zápas začne v 16:20.
0: A ještě jak je venku, jasno až polojasno, teploty mezi 21 až 25 stupni. Takže takový to počasí, kdy si ráno vezmete džínovou bundu a odpoledne litujete každýho rukávu.
20: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Klidné ráno z Hitradia 90ka je minuta před 8. A tak jak? Myslíte, že budeme bojovat na mistrovství světa v hokeji o medaile? Bych nám to přál, ale nervovat se kvůli tomu nebudem, ne? Když tak až odpoledne, až budeme hrát s Finama. Já se jmenuji Vláďa Řepka a Inner Cycle pro vás mám za chvilku.
20: Hit Radio 90.

Příjemné ráno s hudebním fenoménem Michaelem Jacksonem na Hit Radio 90. 3 minuty před 8:45. Michaela v kinech pořád ještě můžete vidět,

0: a boduje tam, ale tento týden se taky v kinech objevily novinky. Namátkou horory, domácí komedie a návrat jednoho českého porevolučního hitu. Vrací se klasika Tankovej prapor, no to se snad budeme podívat. Vy si ještě nachystejte taneční boty, protože hrajeme devadesátky non-stop a pojedeme v rytmu Bailando, Luna, za chvilku na Hit Radio 90.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Heroes Gate 30

0: Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 Unip Aréně v Praze. Heroes Gate 33. Na zápasě jsme... Under Armour makes
1: you better. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Klidné čtvrteční ráno z Hit Radio 90 v 8.26 střídají A New Genesis. S Philem Collinsem to jeden čas nevypadalo úplně dobře, vystupoval v sedě, měl problémy s kolenem, ale zdraví se zlepšilo a Phil řekl, že uvažuje o turné. No super zpráva při čtvrtku, teď Genesis.

0: Dobré ráno, z Pet Shop Boys na Hitrádiu 90 v 8.37 a pokračujeme za chvilku. Bude tady Tina Turner se Stingem. Se Stingem. Ten a Manic Street Preachers nebo Nick Cave budou 19. až 21. června okupovat letiště v Letňanech. Je tam totiž festival Metronom a oni tam vystoupí živě. A nikomu to neříkejte, ale měl bych pro vás dva lístky zdarma. Dva lístky zdarma, že pro vás mám. A první rozdáme v pondělí. A rozdávat budeme i dál, jak ve vysílání, tak na sítích. Takže laďte dál, Hit Radio 90.
1: Největší 90-kové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Radio 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Radio 90.
2: Ratatararatatrička, ratatararatata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byla, byla.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Příjemné ráno v 8.55 s neskutečnou Madonou na Hitrádiu 90. Těšíme se na její nový album, vychází 3. července a taky se těšíme, až se dozvíme, že to jede. Nebo ne?
1: V Praze na Kbelské poblíž křižovatky s Kolbenovou ve směru na Hloubětín havarovala dvě nákladní auta. Počítejte s kolonou sahající až ke sjezdu na Prosek. Na Litoměřicku u Doksan u sjezdu z dálnice D8 se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. A na dálnici D1 na 232. kilometru směrem od Brna na Kroměříž dejte pozor na porouchané vozidlo.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka ze sníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
8: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
10: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
9: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor. Oh.
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Jak má být dneska? Jasno až polojasno. Nejvyšší teploty nepřesáhnou 25. Já ještě pro jistotu vystrčím ruku z okna a je příjemně.
1: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Vítejte zpátky na Hit Radio 90 je 9. Já se jmenuji Vláďa Řepka a zčekoval jsem pro nás počasí na víkend. Je čtvrtek, tak už to máme za pár, tak ať víme. Takže do zítřka bude asi nějak takhle. A o víkendu přehánky a bouřky. No prostě klasika. A ta i teď, Cranberries a Dreams, moc pěkný ráno vám přeju.
1: Hit Radio 90.

Slova. Počkejte, slova, protože tahle byla pěkně zamilovaná od Boyzone na Hitradio 90 v 9.12. Taky jich pár přidám, třeba o našem podcastu Vypalovačka, který točí kolegové Markéta, Ivo a Michal, a najdete ho třeba na webu hitradio90.cz.

0: je už 7 dílů, ten poslední je právě o chlapeckých kapelách, ale řešíme tam i třeba závažné věci, smrt Kurta Cobaina nebo fenomén MTV. Česko-slovenskou muziku jsme zatím neřešili, ale jednu pošlu. Jožo Raš a voda, čo ma drží nad vodou, za chvilku. Příjemný start do nového dne s Hitradiem 90.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 3+1 Ostrava Stará Bělá za 5 290 000, rodinný dům v obci Zlonice na Kladensku za 5 990 000, rodinný dům v Postoloprtech na Lounsku za 13 milionů 100 000, rodinný dům v Žiželicích na Kolínsku za 5 490 000 a pozemek k bydlení v Chotěšově Plzeňích za 3 290 300 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: Happy Sport!
6: Půjčovna a Service Call.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.

Přesně, Ricky Martina jsme potřebovali, abychom rozhýbali kolena s Hitradiem 90 v 9.27. Jestli jste včera slyšeli takový divný hučení v paneláku, ne, to nebyla invaze mimozemštěnů, to si jenom půlka republiky objednala klimatizaci. Obchodníci teď hlásí rekordní zájem právě o klimatizace, bazény, ventilátory a taky nealko pivo. A bazény, jo, tak ty frčí nejvíc ty, co postavíte asi tak dřív, než řeknu, že hrajeme 90ky nonstop a že pro vás mám verv. Teď na Hit Rádiu 90. Krásný dopoledne.

0: 9.38, Hit Radio 90 a Spice Girls jsou pořád úžasný. A na to jim připijeme kohoutkovou vodou. A když už jsme u ní, tak dokonce v Itálii o kohoutkové vodě rozhodovaly soudy, že hotely nemají povinnost dávat hostům vodu z kohoutku. Kdo to řešil? Paní v pětihvězdě v Alpách. Moc tomu nerozumím. Zaplatila za pobyt 150 tisíc, ale vadilo jí, že nedostala kohoutkovou. A soud jí tedy řekl, nemusí. A ještě má zaplatit hotelu náklady. Nesměju se. Za chvilku Markéta a nesmí chybět Robbie Williams, Angels na Hit Radio 90. Krásný den.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
4: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Devadesátky jsou zpátky.

0: O modelkách se říká všechno možný, ale tahle se povedla. Naomi Campbell umí i zpívat Love and Tears na Hit Radio 90. 9.52. Hezké dopoledne.
1: Na pražském okruhu směrem k letišti v Lochkovském tunelu se střetlo osobní auto s motorkářem. Je to tady dočasně neprůjezdné. Počítejte se zdržením v koloně. Na trase z Českého Krumlova na České Budějovice u odbočky na Dolní Třebonín se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením. A na dálnici D5 na 140. kilometru ve směru na Rozvadov stojí na vozovce porouchané vozidlo. Dejte pozor.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
6: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
5: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
6: Více na herman.cz.
7: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
8: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
9: Amadeus.
8: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Někdo potřebuje ke štěstí open space a kávovar. Ale jestli ty máš radši čistý vzduch a zvuk pořádný machiny, pojď do Voda.cz Servis. Do Babic u Říčan hledáme provozního technika a do Neratovic řidiče strojníky a techniky. Mrkni na voda.cz.service.com. Oh,
13: špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
2: Devadesátky.

0: Dneska bude celý den jasný až polojasný a nejvyšší teploty někde mezi 21 až 25, na severu a severovýchodě kolem 19 stupňů.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Hezký čtvrtek, květen jde do finále. Tak ještě trochu zabereme, ať na ten měsíc můžeme vzpomínat jako na ten, co se povedl. I když spoustu věcí samozřejmě nedokážeme ovlivnit, jako třeba dnešní hokejový postup. Markéta už s vámi a ty největší hity 90. let k tomu.
1: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.
0: Janet Jackson, Elton John, Alanis Morissette, než bude čtvrt na 11. Tohle budeme hrát. Hezké dopoledne.

0: možná i v jiných než Jacksons familích, ne? Činesky mají před sebou rozlítané léto. Bude to několik zastávek na různých místech po Čechách a na Moravě a nebude se tam jenom zpívat. Dlouhej kouř za chvíli. Hit Radio 90. Hezký dopoledne.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank. U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od dvou kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Posloucháte Hit Radio 90 1021. O tomu Cruisovi se říká, že je to dost velký samožer. Takže nejenom, že se na sebe vydrží asi dívat dlouhý minuty v zrcadle, ale mobil bude mít možná plný selfieček, který nikdo nikdy neuvidí, ale jeho ego to určitě přidává na síle. A tak logicky tuhle instrumentálku, za kterou stojí pánové z YouTube a která se samozřejmě pojí k sérii Mission Impossible, má možná Tom Cruise nastavenou jako budík. Další herecká hvězda teď, ale v dobách, kdy ještě o herecký budoucnosti úplně nevěděla. Marky Mark alias Malk Wahlberg, teď na Hit Radio 90. I know what y'all thinking.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Když v srpnu 24 končily olympijské hry v Paříži, tak tradiční závěrečný ceremoniál zahrnoval takový symbolický předání pořadatelství právě LA, který bude hry hostit samozřejmě v roce 28. Celá tahle ta pasáž byla pojatá jako velkolepá show přímo na slavné pláži Venice Beach v Los Angeles, kde hrála i právě tahle ta kapela Red Hot Chili Peppers a odehráli tam právě tuhle píseň Scar Tissue. Pánové se dokonce podíleli na speciálních designových verzích oficiálního loga pro olympijské hry. Každá osobnost totiž mohla navrhnout vlastní podobu písmene A v logu LA 28. Tak Red Hot Chili Peppers takhle přispěli a myslím si, že můžeme očekávat i na tom hlavním zahajovacím ceremoniálu v roce 2028 v Los Angeles.
1: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
1: I teď?
3: Ano.
1: A teď?
3: Jo, včera, dnes i zítra.
2: Prostě pořád.
4: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Kapela Suede na Hit Rádiu 90. Lazy, 4 minuty před 11. Hezké dopoledne s námi. Máme pro vás aktuální dopravní informace, Jakube.
1: Na pražském okruhu na 23. kilometru ve směru od letiště na sjezdu na dálnici D5 se srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte s omezením. Na průjezdu Volíní ve Vimperské ulici nabouralo nákladní auto do domu. Kolony se tvoří v obou směrech. A na příjezdu do Brna od Ochozu u Brna došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Na místě probíhají vyprošťovací práce. Dávejte tam velký pozor.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
9: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Dneska bude celý den jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 19. Zítra čekáme taky jasno polojasno, až večer bude oblačnosti přibývat a teploty kolem 26 maximálně.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: Čtvrteční 11. hodina už vzara za kliku. Hezký dopoledne, vy co nás máte naladěný, tak víte, že máme podcast, který se jmenuje Vypalovačka a probíráme tam každý týden v každém dílu nějaký fenomén, který patří právě k těm 90. letům. Za chvíli třeba o tom, co všechno stojí za tím postavit chlapeckou skupinu.
1: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Mladí vás je Rádio 90, také MC Hammer. A nejpopulárnějším dívčím jménem byla loni Viktorie, která po 13 letech se sadila z trůnu Elišku. Mezi klukama opět vede Jakub, těsně za ním skončil Matyáš. Taky se objevují méně častá jména, v loni to bylo třeba jméno Medí, Angelina anebo Lionel. Tak zdravíme všechny, co jsou v očekávání. Jakým jménem přispějete vy? My pro vás taháme jednoho Lionela už za chvíli i bez porodních bolestí.
1: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hitrádio 90, Celine Dion, skoro v 11:30. Fenomén boyband, to je téma nejnovějšího dílu podcastu Vypalovačka, který pro vás každý týden chystáme s Michalem a Ivem. Postavit chlapeckou skupinu chtělo tenkrát Fishtrona, protože se museli obsáhnout typově všechny ty možnosti, do kterých se faninky prostě můžou zamilovat. A skvěle to fungovalo. My jsme s holkama na střední škole vlastně měli ty kluky z boybandů přesně rozdělený. Ne, toho mi neber, ten je můj, ty si nech toho blondiáka nevýraznýho. A ve Vypalovačce je taky odpověď na jednu zapeklitou otázku.
1: Víte, kdo měl úplně prapůvodně do Backstreet Boys nastoupit? Jeden slavný dneska, napovím, herec. Byl v tom castingu, ty to víš, veď?
2: Ne, vůbec. Víš
1: všechno o všech hercích.
2: Brácha jeho byl v New Kids on the Block, Marta
0: no,
2: Wahlberga.
0: Právě, že by no, se to třeba jako vrátili. Jako.
2: On ne. Tam totiž chvíli
0: Donny,
2: byl
0: Donny
2: i ten Mark.
0: Wahlberg a Mark, jo, aha.
2: Ale...
0: Tak kdo?
2: Počkej, do Backstreet Boys si říkal,
1: do Backstreet Boys měl normálně nastoupit.
2: Třeba Johnny Depp.
1: Ne.
0: No, tak odpověď hledejte v podcastu Vypalovačka. Na YouTube, taky na webu Hitradio 90 a taky na všech podcastových aplikacích. A pak nám můžete napsat na 720 868636 správnou odpověď. Tohle je malinko temnější boyband. Hezké dopoledne, Hitradio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, 10 minut po půl 12. Jak jsme tady mluvili o těch nejpopulárnějších jménech pro miminka v Česku. Jirka a Michal, taky dobrý. George Michael na Hit Radio 90. Do 12. stíháme ještě M People a nebo Bon Jovi. Tak hezký dopoledne.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürli.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicha.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavma. Právě teď. Suchý betón ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Devadesátky jsou zpátky.

0: Schopena Dýrím na Hitrádu 97 minut před 12 hodinou. Podíváme se na to nejzásadnější, co přinesl zatím čtvrtek. Taky mrkneme na oblohu, ze všeho nejdřív nás čekají silnice.
1: Na východní spojce Pražského okruhu u sjezdu na Běchovice směrem do Štěrbohol bouralo osobní auto s nákladním. Pomalu to jede od Černého mostu. V Praze pozor taky na jižní spojce směrem na Černý most. Za nájezdem ze Spořilovské brzdí provoz nehoda. A na výjezdu z Pohořelic na Mikulov se střetlo osobní auto s nákladňákem. Počítejte tam se zdržením.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
4: Pika, pika!
5: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
6: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Stres.
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Nový metropolitní plán dnes budou schvalovat pražští zastupitelé. Vznikal od roku 2012. V případě schválení začne platit tu už od září. V Česku včera pátým dnem v řadě padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Jihomoravské Strážnici, bezmála 32 stupňů. Dnes je o něco chladněji, na víkend se oteplí, ale zároveň dorazí více mraků, přehánky a bouřky. Viktorie loni po 13 letech se sadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku. Ta skončila druhá, Sofie byla stejně jako v roce 2024 třetí. Mezi chlapeckými jmény dál vede už od roku 2011 Jakub, za ním následují Matyáš a Jan. Fotbalovému nároďáku začíná závěrečná příprava na mistrovství světa. Na pražský sraz se před nedělním přípravným utkáním s Kosovem povolal trenér Miroslav Koubek 29 hráčů. První trénink je čeká odpoledne na pražském Strahově.
2: A ještě předám počasí, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25, na severu a severovýchodě kolem 19. I zítra čekáme jasno polojasno, ale večer už bude oblačnosti přibývat a teploty do 26.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Cimrmanovské české nebe se bohužel plní, protože je nečekaně bohatší o Jana Hrabětu. Herec zemřel v 86 letech a ještě v neděli stál na pódiu. Tak snad správcová sešle pořádný lijavec.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: vámi je Hit Radio 90 a jsme i na sítích. Na Instagramu, na Facebooku nás najdete jako Hit Radio 90. Pokud nás ještě nesledujete, tak děláte chybu a příští týden toho můžete litovat, protože budeme soutěžit o vstupenky na Metronom Festival. Letos s hvězdnou účastí dorazí Sting, dorazí Nick Cave a nebo kapela Manic Street Preachers. O vstupenky na celý tři festivalový dny v Letňanech budeme hrát právě na Facebooku, tak nás začněte sledovat teď, ať vám to někam nepláchne. Ale už za chvíli.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
8: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Adora Hotel Resort v oblíbeném tureckém Beleku. Pětihvězdičkový resort u písečné pláže nabízí bazény, tobogány, sportovní vyžití i prostor pro odpočinek. Ideální pro rodiny, páry i všechny, kteří chtějí dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. Vyrazte z Coral Travel a užijte si Turecko naplno.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
10: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: 90 jsou zpátky.

Jedna britpopová parta James na Hitrádiu 90. Dneska je ten den. Dneska odpoledne se hraje hokejové čtvrtfinále Česko-Finsko. Samozřejmě, že víme, že Finové jsou favorité na výhru a postup, ale sebevědomí Finové už v rádích, televizích a na sociálních sítích řeší, na koho narazí v semifinále s takovou jako jistotou. Jako by si dnešní zápas proti naší reprezentaci úplně škrtli. Tak ono, když žijete v zemi, kde půl roku tma, snadno ztratíte pojem o realitě. V 16.20 začíná zápas, po republice už je samozřejmě spousta rezervaček v restauracích a vedro jak ve finský sauně taky, takže jsme připraveni. Erasure k tomu, teď Hitrádio 90. Hezký odpoledne.

0: Hit Rádia 90 k vám letí největší hity 90. let. Tohle byl ten od Goo Goo Dolls. A kdybyste se chtěli před spaním zasnít, tak nalaďte Hit Rádio 90 vždycky od 10 do půlnoci, kdy tam pro vás malujeme zónu lásky. Je mládeži přístupná a uslyšíte tam ty nejkrásnější ploužáky, při kterých se třeba začnou samovolně vybavovat ta jména. Bude tam určitě i Madonna za chvilku na Hit Rádiu 90. Hezký odpoledne.
1: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
2: s čili nebo bez cukru,
1: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
2: Také v luxusním dárkovém balení.
1: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem
3: CZ. Marmelády s příběhem.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
4: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
5: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
4: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
5: Když vysavače,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Nejvíc 90.
1: Nejvíc 90. v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop. Non-stop.

0: hrajeme 90 non-stop od pondělí do neděle a pořád do kolečka. Pořád máme kam sáhnout. Seal Crazy, teď těsně před 13. hodinou.
1: Na dálnici D1 na 170. kilometru ve směru na Brno došlo k požáru dodávky, která stojí u Krajnice. Na místě zasahují hasiči, dejte pozor. Na D1 na 22. kilometru ve směru na Brno blokuje provoz poroukané nákladní auto v místě omezení, počítejte se zdržením. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Barandovský most u sjezdu na Štěrboholi bouraly dva kamiony. Počítejte se zdržením v koloně od sjezdu na Pěchovice.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
3: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
5: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
6: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
10: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
9: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Kaufland.
12: Jsou tady.
11: Jsou tady.
13: Jo, jsou tady.
14: Jsou tady.
11: Řekni to všem.
14: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
11: Jsou ještě tady?
15: Jsou tady. Wow!
16: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Hit Radio 90.
0: Dneska jasno až polojasno, to vidíte sami, nejvyšší teploty do 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 19. I zítra bude jasno až polojasno, večer už přibývání oblačnosti a teploty stejné, 26 maximálně.
2: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Krásný čtvrtek, ono se říká, že není krásné, co je krásné, ale je krásné to, co se nám líbí. Tenistka Naomi Osakaová má ráda hodně módu a tak svět teďka žije jejím ikonickým příchodem na kurt Rolanda Garrose, kdy přišla v robě, která má připomínat Eiffelovu věž. Takže z bílého sportu je malinko karneval, ale zase pokud to nevadí soupeřkám a rozhodčím, tak možná je potřeba tradice trochu posunovat. Markéta, přeje hezký odpoledne.
2: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.
17: Senti. Allora, dammi la tua mano.

0: Tak jako v našem podcastu Vypalovačka Michal Klein před časem přirovnal Jima Carreyho k Luďku Sobotovi, tak Tina Turner byla vlastně taková naše Jiřina Bohdalová, protože když se jí líbil nějaký zpěvák, potažmo Jiřině herec, tak prostě zavolala produkci a on jí domluvil duet. V případě Jiřiny roli ve filmu. S Erosem to vlastně Týna měla úplně stejně, uhranuli, když byla v Itálii na prázdninách, slyšela ho hrát všude kolem z rádií, řekla si sakra, ten je asi populární a ten bude dobrý, chtěla bych to s ním dát dohromady a povezl se to, protože tohle to je skvělá věc. Cosa de la vita tady na Hit Rádiu 90. A New Radical se za chvíli.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
8: Změnili jste adresu,
9: stěhujte se bez stresu.
7: Naše rada zní,
9: Stěhování krbec všechno zařídí.
7: Stěhováníkrbec.cz
9: Stěhovací a vyklízecí služby.
10: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
12: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
11: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
16: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, 13:26, Bonnie Tyler, která teď taky poslední dobou bojuje ještě o místo na téhle zemi. Podcast Vypalovačka o fenoménech 90. let. Každý týden je tady jedno téma, musíme přiznat, že těch témat je pořád ještě spousta. Už pro vás máme domluvené třeba i hosty. Jak by se vám líbilo po letech vidět spolu u jednoho mikrofonu moderátory Vegy a Magionu? Ale zpátky k samotnému názvu. Vypalovačka. Protože i to je téma. Mimochodem, měli jste vypalovačku?
1: Jo. Ale až pozdějc. Nevím, jestli v devadesátkách ještě, ale pozdějc rozhodně určitě.
2: Někdy koncem té dekády.
1: No, koncem dekády.
0: Takže jste kopírovali hudbu. Vy jste zabíjeli hudbu tím, že jste ji kopírovali.
1: Jako je to tak, přiznávám se k tomu, nejsem na to hrdý, ale jako co si měla dělat jinýho? Měla si skupovat CDčko jako za 800?
0: Ano, měla.
1: No,
0: měla,
1: jako měla.
0: No ne, tak já totiž jako z nějaký svý podstaty a přesvědčení jsem byla proti kopírování hudby.
2: Já taky teda, no.
0: No, nechtěla jsem to šířit.
2: No, já jsem zase měl takový pocit, že když si něco koupím a líbí se mi to, a ty ostatní na to logicky nemají peníze, takže bych se o to měl podělit. A jo, proto takže, jsem vlastně vypaloval.
0: Takže ty
2: ostatním.
0: Jsi byl takový ten Robin Hood,
2: no,
0: že si dával,
2: no,
0: jako těm
2: chudým.
0: Chudým.
3: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Kapela Meisterbeck na Hitrádiu 90 13:37. Dneska má narozeniny Kylie Minogue. Na Netflixu je třídílný dokument o její kariéře a dneska v 15 hodin si počkejte na rubriku 3 ve 3, kdy Kylie uslyšíte v nějaký podobě celkem třikrát. To už tady s vámi ale bude Ivo Alač. Já vám přeju hezký odpoledne, těším se zítra.
1: Hitparáda Eurocharts Rac. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Vytáhni Jendu!
5: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
5: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
4: Povídám, vytáhni Jendu!
5: No jo, výtahy jedna!
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo!
7: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotovej!
8: Jendo, ty seš ale bedna!
9: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz
1: 90 jsou zpátky.

0: Maria kapely Blondie na Hit Rádiu 90 finišuje. Ivo Alač v tuto chvíli startuje za mikrofonem. Přeju vám krásné čtvrteční hokejové odpoledne. Pojďme ale samozřejmě ho věnovat hlavně hitům 90. let, těm největším. Za chvíli jsou tady další, ale ještě předtím informace z dopravy.
1: Na dálnici D1 před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru směrem od Prahy na Brno se srazila dvě osobní auta, dejte pozor. Další info z D1 směrem na Prahu na 93. kilometru stojí u krajnice porouchané nákladní auto, projíždějte tam s opatrností. A problémy jsou na Chebsku mezi Závišínem a Rájovem, zasahují záchranné složky u převráceného nákladního auta, buďte opatrní.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Někdo potřebuje ke štěstí open space a kávovar. Ale jestli ty máš radši čistý vzduch a zvuk pořádný mašiny, pojď do voda.cz servis. Do Babic u Říčan hledáme provozního technika a do Neratovic řidiče strojníky a techniky. Mrkni na voda.cz.service.com.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo. Senkor.
11: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
12: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
11: na akci Letňany nejen dětem.
12: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
11: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
12: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
11: tombolu z dárky
12: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
11: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
12: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Dnes jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 19 až 25 stupňů Celsia. V pátek nadále převážně jasno až polojasno. Až večer bude oblačnosti přibývat v Čechách od severozápadu, ale žádných srážek se nedočkáme, to až o víkendu. Nejnižší noční teploty 9 až 3, ojediněle přízemní mrazíky a nejvyšší denní 21 až 28.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: A teď už je před námi píseň, kterou jsem vlastně miloval už v tom 80kovém originále od party Casey and the Sunshine Band, ale má taky hodně povedenou 90kovou cover verzi od Cat & Move. A to si právě teď dáme.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Vždycky, když tohleto slyším ve vysílání Hitrádia 90, tak si vzpomenu na to, jak jsme čekali, co to teda bude za tu předtím nikdy nevydanou píseň s hlasem Freddieho Mercuryho, kterou kapela Queen zveřejní v tom roce 1995. No a když jsme se dočkali, tak nás každého mrazilo. Heaven for Everyone, to byla ta úžasná píseň, která se pak objevila na albu Made in Heaven. Za chvíli Desiree anebo Nirvana.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Mistrovství světa ve fotbale nás letos taky čeká. Tohle bylo z toho z roku 1998. Carnaval de Paris, Dario G na Hit Radio 90. No ale dneska hlavně řešíme hokej, že jo? Zatímco ve Finsku už mají prý jasno, moc je nezajímáme a věří si proti nám, takže už vlastně řeší soupeře pro semifinále, tak my se jim to samozřejmě pokusíme celý zkazit. Vzepřít se papírovým předpokladům, bookmakerům i sázejícím, no a v dnešním čtvrtfinále tedy Finsko porazit. Začne se za necelé dvě hodiny, takže už chystejte hlasivky, řechtačky, hlavně nervy, taky doplňte ty chlazené moky do lednice, jestli už jste doma. A jestli jste v práci a nebudete moc koukat, tak vám průběžně budeme dávat info, jak to vypadá samozřejmě. No ale teď už nám Celine Dion dá info o síle lásky na Hit Radio 90.

0: Rádio 90. 90.
1: Escucha el ritmo.

Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: taky na www.levnězčiny.cz. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Gus Johnson nabídl Glorious na Hitrádiu 90. Za chvíli 3 ve 3, ale předtím aktuální informace, nejprve doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Nehoda je na Pražském okruhu směrem na letiště. Na 17. kilometru bourala dvě osobní auta a ostatní řidiči kvůli tomu nechají v koloně hodinu. Brzdí také příjezd do Prahy po D5 od 10. kilometru, to je na 15 minut a pokud pokračujete dál, necháte dalších 15 až k exitu Ořech. Tunel Panenská na D8 ve směru na Německo je kvůli porouchanému autu zavřený. Naposledy sjedete exitem Knínice na 80. kilometru. Nárazová kolona brzdí provoz na D1 z Prahy na Brno. Mezi 173. až 196. kilometrem necháte půl hodiny. V koloně se navíc stala nehoda na 194. kilometru.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz.
3: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: dneska, bude i v pátek převážně jasno až polojasno, až večer by mělo oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat, ale bude to beze srážek, ty čekejme až o víkendu. Nejnižší noční teploty 9 až 3, ojediněle přízemní mrazíky, no a nejvyšší denní 21 až 28.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Kylie Minogue má dneska narozeniny, takže 3 ve 3 jsou jasné. Připomeneme si, jak to její období s producentskou trojkou Stock Aitken Waterman, a to hitem z jednoho mého hodně oblíbeného 90kového filmu Přísně tajné prázdniny. Potom taky ten úžasný duet s Nickem Cavem, no a nakonec si dáme podle mnohých tu její vůbec nejlepší 90kovou věc.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3. We'll be right back.

0: Jak se říká, to nejlepší nakonec, Confide in me na Hit Radio 90, předtím Where the Wild Roses Grow a na úvod Better the Devil You Know, za námi 3 ve 3 z dnešní oslavenkyní Kylie Minogue, která je teď hodně v kurzu, nejenom proto, že má dneska narozeniny. Na Netflixu k tomu nedávno uvedenému 3dílnému dokumentu Kylie přibyl od včerejška i 2hodinový koncertní speciál z turné Tension. Tak na to teď můžete rovnou přejít, jestli máte čas. Ale pak se na Hit Radio 90 vraťte, protože si další Kylie dáme v té naší další pravidelnosti, filmový hit v 17:30. Tohle ale byly
1: 3 ve 3 na Hit Radio 90.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: Happy Sport!
6: Půjčovna a servis call.
8: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
9: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
8: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
9: Více na herman.cz.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
11: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz.
12: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
13: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

90 rozdnívá jeden z největších hitů 90. let Don't Talk, Just Kiss od Right Said Fred v 15.26. Dneska jeden D letošního mistrovství světa v hokeji. Den, který u mnoha celků, včetně toho našeho, teprve rozhodne o tom, zda byl šampionát úspěšný nebo ne. Je to den, kdy se hrají klíčová čtvrtfinále, no a naši už za necelou hodinu nastoupí proti Finům. Ti zatím prohráli pouze jednou s domácím Švýcarskem, zatímco my dokonce třikrát s Kanadou, Norskem a v prodloužení se Slovinskem. A přestože to nebylo jasné, kvůli jeho zdravotním problémům v posledních dnech, tak chytat bude Josef Kořenář. Tak ať se mu daří, tady už je Robí.

0: svou křehkostí a nevinností tenkrát dobila svět švédka Emilia. Tohle byla ta písnička, která se jí hodně povedla a dostala ji na vrchol hitparád Big Big World. Žádný další takovýto hit už bohužel nepřišel. Tak to někdy bývá. V 15.37 jsme si to připomněli na Hitrádiu 90. No a za chvíli Scorpions, Wind of Change.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
3: Mironet, nová dvojka a šop roku fandí Česku.
4: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
3: Když fandění, tak Mironet, klikni dvakrát.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes, sir!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Devadesátky jsou zpátky.

0: To, co nám právě teď doznívá na Hitrádiu 90, bylo na mé první originální kazetě vůbec, zakoupené v Jugoslávii ve Splitu. Jednalo se o album Like a Prayer, královny popu. A právě i Express Yourself na téhle desce je. Máme 5 minut před 16, je čas na aktuální informace z dopravy.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Nehoda je na Pražském okruhu směrem na letiště. Na 17. kilometru bourala 2 auta, zdržíte se 10 minut. Další nehoda je na 16. kilometru směrem na Modletice. Tady už je zdržení větší, víc než hodinu. Přibrzdíte se už na úrovni Karlovarské D6 a kvůli tomu ztratíte půl hodiny po D5 od 10. kilometru. Zdržení bude narůstat, protože na 5. kilometru D5 bouralo osobní auto s nákladním. Nárazová kolona brzdí provoz na D1 z Prahy na Brno. Mezi 173. až 196. kilometrem necháte půl hodiny kamiony víc. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
3: Už zase nejde internet.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
9: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
10: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
9: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
10: Když vysavače,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s 2 motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Bylo skoro jasno, až večer by mohla přibývat oblačnost, hlavně teda v Čechách od severozápadu. Žádných srážek se nedočkáme, nejnižší noční teploty 9 až 3, ojedinělé přízemní mrazíky a nejvyšší denní mezi 21 a 28 stupni Celsia.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Přiznám se, že jsem tu skvěle obsazenou americkou romantickou komedii z roku 1958 z prvky nadpřirozená, nazvanou Zvon kniha a svíčka, nikdy neviděl. Za to teda hodně dobře znám hity německé skupiny, která se podle tohoto filmu s Jamesem Stewartem, Kim Novak a Jackem Lemonem pojmenovala. A minimálně jeden taky dobře znáte. I z vysílání Hit Rádia 90. A teď nám odstartuje tu další hodinu.
1: Hit Rádio 90. A Ivo Alač.

0: Na Hitrádiu 90 Elton John, který dokončil nové solové album, to by mělo být diametrálně odlišné od všeho, co během své kariéry vytvořil, jak on sám uvedl. A taky k tomu ještě řekl, že když nebude dělat hudbu, tak bude mrtvý, což si samozřejmě nepřejeme. Teď jsme si připomněli jeden z jeho největších hitů Sacrifice, no a za chvíli už jedna hospodská od Chumba Wumby.
1: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
2: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
5: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
1: 90.

Na Hit Radio 90 Erasure zpívající velmi známý hit skupiny ABBA All Your Love On Me. Na našich sociálních sítích si dneska připomínáme jednu z nejlepších a nejúspěšnějších devadesátkových komedií, která měla v té samé dekádě i dvojku a brzy se dočká i trojky po více než 30 letech. Jde o Sestru v akci s jedinečnou Whoopi Goldberg. Zítra to bude 34 let od její americké premiéry a dneska je to 33 let od té české. V našich kinech se Sestra v akci objevila 28. května roku 1993. Tak nám klidně na Facebook a Instagram Hit Rádia 90 napište, jaký máte vztah k tomuto filmu. A jestli ještě nejste sledujícími toho našeho profilu, tak to napravte, protože to budete potřebovat v příštím týdnu, kdy budeme hrát i na Instagramu a Facebooku Hit Radio 90 o vstupenky na Metronom Festival Prague. Jinak s Finskem hrajeme stále ještě bez gólu 0-0. Tady je jeden Nor, Espen Lind na Hit Radio 90. When

0: tohle je německý zpěvák Saša a s ním rapperka Young Dinay. Navázali na svůj hit Walk On By, akorát si teda prohodili role, zatímco Saša v té předchozí písně hostoval jí, tak ona mu to vrátila hostováním v I'm Still Waiting. Chcete to vědět? Česko-Finsko 0-1 zatím.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
2: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
3: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
4: s čili nebo bez cukru,
3: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
4: Také v luxusním dárkovém balení.
3: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Desátkrát jsme mrkli a Finové dali dva góly. Po první třetině je stav čtvrtfinálového zápasu Česko-Finsko 0-2. Teď doprava.
1: V koloně na příjezdu do Prahy po D5 se stala dopravní nehoda na 5. kilometru. Zdržení se blíží hodině a do kolony najedete už u Loděnic na 10. kilometru. Pokud pokračujete dál po Pražském okruhu na Modletice, počítejte s dalším zdržením až po 17. kilometr. Nárazová kolona brzdí provoz na D1 z Prahy na Brno. Mezi 178. až 196. kilometrem nechají osobní auta půl hodiny, kamiony skoro hodinu. A pozor dejte na D3 u Lomnice nad Lužnicí. Na 113. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchaný kamion.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
10: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
9: Všechno najednou?
11: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
12: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytových domů bude podpora 750 tisíc na jeden byt. Nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu Nová zelená úsporám Light získat přímou dotaci až 400 tisíc korun. Stát zvažuje pro uživatele kratomu zvýšit věk na 21 let nebo ještě více regulovat prodej. Odborníci z různých oborů se u kulatého stolu na úplném zákazu neshodli. Zástupci policie a lékařů ho podpořili, zatímco odborníci na závislosti varovali před růstem černého trhu. Policisté zasahovali v soukromém domově s pečovatelskou službou na Kladensku, kde žije asi 20 seniorů. Důvodem bylo podezření, že se o ně nikdo nestará. Na místě zůstává zdravotnický dozor záchranářů.
2: Dešť nebo přehánky, ojedinělej bouřky až o víkendu, zítra jasno nebo skoro jasno, více oblačnosti až večer a jenom v Čechách, ale beze srážek. V noci se ojediněle můžou objevit přízemní mrazíky a jinak se ty nejnižší teploty budou pohybovat mezi 9 a 3 stupni, přes den pak maximálně 21 až 28.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Už jste si poslechli naší vypalovačku o fenoménu Eurodance? Je na všech podcastových platformách, YouTube kanále Hit Rádia a taky na stránkách hitradio90.cz. A aby vás to ještě víc navnadilo, tak tady je jeden z prvních zásadních eurodancových hitů.
0: Ivo Alač. Hit Rádio 90.
3: Amerikanská firma Transceptor Technology přistoupila k производству komputerů Personální Sputnik.

0: Lisa Stansfield skvěle zpívá na Hit Radio 90, finišuje její hit The Real Thing. No a co je The Real Thing, je to, co se právě teď děje na pařížském Grand Slamu. Je tam brutální vedro, na rozdíl od toho ledu, který teďko všichni řešíme. To, co jeho zatím poslední přemožitel, náš Jakub Menšík, přežil, se bohužel nevyhlo Janiku Sinnerovi. Dneska vedl 6-3, 6-2 a 5-1, ale pak měl právě kvůli tomu vedru viditelné potíže a celý zápas nakonec prohrál. Velký šok.
1: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Hit Radio 90.

vyhrává z ledu zhruba v polovině hrací doby základní Česko-Finsko. 1-3, před chvílí jsme díky přesilovce 5-3 snížili, tak jen tak dál. Tohle byla Sheryl Crow na Hit Radio 90, ale teď už se budeme věnovat jiné zpěvačce, která je zároveň herečkou. Proslavila se seriálem Neighbors a prvním jejím celovečerákem bylo romantické drama Delikventi, které mělo premiéru před Vánoci 89. roku. A píseň původně z konce 50. let, kterou pro ten film Kylie Minogue předělala, se v jejím podání stala velkým hitem roku 1990. Tak si právě teď zahrajeme Tears on my pillow jako náš dnešní filmový hit v půl šesté na Hit Radio 90, když má Kylie na rozky, že jo?

0: Tohle byl náš dnešní filmový hit půl šesté na Hitrádiu 90. Ve filmu Delikventi Kylie Minogue nejenom hrála, ale taky zpívala tuhletu verzi klasiky Tears in my pillow. Všechno nejlepší, Kylie, k dnešním knarozkám.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
4: Stěhování Krbec všechno zařídí.
5: stěhovanikrbec.cz
4: Stěhovací a vyklízecí služby.
6: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
7: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Nehoda na 5. kilometru D5 na příjezdu do Prahy už je odstavená na Krajnici. Z hodinového zdržení se stalo 15-minutové, brzdí se u Loděnice na 10. kilometru. Pokud pokračujete dál po pražském okruhu na Modletice, počítejte s dalším zdržením až po 17. kilometr. Nárazová kolona brzdí provoz na D1 z Prahy na Brno. Mezi 178. až 196. kilometrem nechají osobní auta půl hodiny, kamiony skoro hodinu. A pevné nervy budete potřebovat také na hlavním tahu z Prahy na Chomutov na obchvatu Slaného. Kvůli dopravnímu omezení je to víc než 3-kilometrová kolona.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
4: Amadeus.
3: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz

0: www.levnězcíny.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
4: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
3: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
4: Když vysavače,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Vytáhni Jendu!
6: Co říkáš? Výtahy jedna?
5: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
6: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
5: Povídám, vytáhni Jendu!
6: No jo, výtahy jedna!
7: Teď my už máme výtahy jedna.
6: Jendo?
8: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
9: Jendo, ty seš ale bedna!
8: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
10: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
12: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
3: s čili nebo bez cukru,
2: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
3: Také v luxusním dárkovém balení.
2: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku.
6: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
5: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Adora Hotel Resort v oblíbeném tureckém Beleku. Pětihvězdičkový resort u písečné pláže nabízí bazény, tobogány, sportovní vyžití i prostor pro odpočinek. Ideální pro rodiny, páry i všechny, kteří chtějí dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. Vyrazte z Coral Travel a užijte si Turecko naplno.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Stres.
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Pika, pika.
3: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
4: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás. Tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz

0: Hit Radio 90. Hrajeme vám 90 nonstop.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla,

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
4: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
5: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
4: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.

Nejvíc devadesátek. Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Nonstop. Nonstop.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: 90. Nejlepší hudební dekáda.
2: Prince would sing about, so put your hands down my pants, and I'll bet you'll feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up.
1: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky. Hit Radio 90.

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
2: Hit Radio 90.

0: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
2: s čili nebo bez cukru,
1: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
2: Také v luxusním dárkovém balení.
1: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byla, byla.

0: kamněna je levá.
1: Chlapkům těm ostrým to nevá.
0: Podvody z poklady proti dle nálady.
1: Hrají se na jinou sortičku, na sortu.
0: Toužej po německém pasu.
1: Pasportu.

0: holky jsou levý.
1: Šetřivý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. GenX.cz.